0: když tam šeptal, že jsem třeba ten výjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Ve snaž se ptal, že si jsem sám ten ví, ale zále...
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.

0: snaží ptal, že si jsem třeba ten výjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.